0: je krátce po druhé.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Objednám si sachr platé, co se týče jeho říše, je tu nějaké vachrlaté. Den se oblík do azuru, na nebi se mráček bílá a z bazénu hříškem vzhůru vzlétá leklá akvapela. Stóny nadpozemských chorů, napůl ryba, napůl žena, křídla andělů.

Když se snaží o velk nosek,

netušících, že se všechno mění. Stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není.

třetí měl zas hlavu vodnatou. Čtvrtý pán, co kdysi hrával dobře na klavír, po ránu měl žízeň prokladou.

0: voda na krok syčí. První pán si do apartmá mladé chlapce zval, druhý zase střídal tucty žen. Třetí byl jen ničema a čtvrtý pán se rád ukazoval v parku obnažen. Kdyby někdo kastroval čtyři vážné pány, zděšení by veliké nedalo nám spát. Byl by to čin barbarský a jistě nehumální, tak se může vpravdě jen kocourovi stát.
1: Ještě trapáš?
2: Ano.
1: Hupina,
2: chodil jsi.
1: Z Prahy.
2: Z Prahy?
1: Mhm. No.

důvodů prostý. Právě jsem překonal osty, už si mě vodíš na niti, to chlapci jdi. Duška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Chtěl bych být tvojí knihou právě rozečtená.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Na místo rozumu některým z nás měli dát křídla.

ztrácím svůj vliv, to můj čte večer líbez brief. Hajdy, dva maj tě rádi, hned ledva tě hajdy chtěj. Tak jsme došli k tomu, že oba nás mít nemůže. Jasné slovo chcem od ní, tak hajdy, teď se rozhodni. Hajdy, teď nalí pravdy, ostrouháli on či já. Milně žil jsem v naději, kohože má raději. Zasnoubila se s ním hned, kdy

0: schododolu, schododolu a metrem na háji.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

třeba stovky let. Ať víš, jak mám tě rád. Já vím, že na mě už asi nemyslíš,

při nejhorším v kufru je rum a deka. 3, 2, 1, na poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku rum, do sebe na ex, káře bych vynadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to miláček, značky Kalex, vrm, vrm, vrm, vrm. Řeknu vám to otevřeně, ve Škodovce tisícovce jezdím denně.

să vă spau. Aveți de săpunule, aveți de săpunule. Blika a svítí na to cestou červená. Byl první, co z nebe spad. Byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat.

motýlí, jíkři a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil. Jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. A ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

ruku a světlo, světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí, ptání a slib a hvězdy padají. Děti se usmívají, děti se usmívají.

równie blisko. Przemýšlím, co bych ještě měl, když je splín, je i nebe nějak nízko. Mě těho kus urvat, to bych asi chtěl.

Niekto mi to jednou všechno sečte, komu jsem dával a komu snad bral. A já mu slíbím, že už budu hodnej, sliby chyby jsou a pojedu v tom já.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

aby přehled byl. Kdo svým zrobit dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodně těsně.

Do startu hned jak vlize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, veci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partyjní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem, ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuchlal jenom peku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hleda, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlezt nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak mění špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokraj.

oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, couvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře dvojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé, na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořili dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá sávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm.

Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.

věří, kdo konečně řekne, už bylo toho dost. Z pocitu marnosti tvrdý chléb nešetří a malý bojovník za víru na výsost.

máslem prošla stěnou mého života. Ptám se autopilota, co si mám počít s touto ženou. Bylo to zvláštní, scházel kyslík, krev se vařila, byla to jízda spanilá a my dva

pomalu ztrácím pevnou půdu, než si proklestím cestu z krajiny bolesti zachránit svou panenku vůdu. A pak se vrátíš do svý kůže, do mý postele a tiché místo v kostele zaplní výkřik planý růže.

pocené a zanech ty volej, kriminály, příživníci a jen podobní. Barometr ukazuje stavy infarktový, polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví, a tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří, detektivka, tale křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš.

štěstí. Čáry, máry, hloupé sváry, cviky, kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky.

prosolená kůže, tělo samé řasy, když tě jednou chytne, neutečeš asi. Malá mořská víla, požíračka citů,

žádná křehká duše, ale pěkná mrcha v milostný předtuše život ti vyprchá. Malá mořská víla, ta bestie je žravá. Malá mořská víla, jako dravec dravá. Tak to Hanzi nechtěl.

kostele svatého Jakuba začala mše. Varhaníkovi pomalu stéká pot po čele. Myslí si na krásnou zborisku na kůru. Někdo by se v tom babral, ale on to tak nebere. Duše nesmrtelná, na to je času dost. Rádio hlásí nic moc počasí. Je neděle a varhany rozeznívají sklenky na

Slyším skřípat výtah, kdo si jede do nebe. A jiný mu hoří peklo v nohách postele. Co na tom sejde, každý má svoji víru. Někdo skočí na každej špek a jinej nic nesežere.

0: posteli krásné z borystky začala mše vo těle. Varhaníkovi pomalu stéká pot po čele.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí. You're on.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže. Tím

Schází se chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Oba ťák si čistí ty svý mozol na tý klapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že nej z práce propustí ho píchačky. Čeká na něj celkem za to ještě fůra dřiny. Nutno provést opravu té porouchané míchačky. Probíjí tam někde bude vada elektřiny.

Tom se přihnal parťák Jouza a uviděl Hroudu, jak se drží míchačky a třese se mu noha. Domyslel si, že tak jedná po zásahu proudu a život mu zatraceně rychle bere roha. Rozpomněl si na školení na

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden vínkan a všechny ty, co měl jsem rád,

Opatrně tiše se skryla v jeho stín. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Myčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

vše, co mám a co si budeš přát, ti dám.

0: práce a bez nalíčení. A ten největší osel, ať vždycky jede na slon.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: jsme Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

cesty. Vedem přes pustý sad, až čarovnému bílí, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která

kraj pod hvězdnou sítí, nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví, čersté skvrny z palety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety.

za plotem černý pes vztekle štěká u vrat. Sice se pořád trochu bojí, a přece rád by hned z nich něco ukrad. A přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda der, rána se ještě občas podeber. Stehy už ale pevně drží, stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé břehy.

ničem jiném přeci tolik nezáleží, jen když jí srdce bije. Jen když jí srdce bije. Sám dobře víš, jak sráz umí být strmý, jak všechno kolem snaží pevně uchytit se v zemi. Jenom mě plosní kloužou po opuce, ze zarostlých spár smekají se ruce. V kapsách mi od večeře zbyla trocha zrní, to bych rád prostřel, prostřel na kameň, jenom tak na dva kroky od ní.

z oblaku se vrací v slzách, karty se obrací, ze sestry je mrzák, na kolečkové židli, do klína tluče, holubice křídly. Že i v nebeském tichu pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku, kývl jsem na to pod příslibem štěstí, zabouchni poklon a vysyp na něj mouku. A na hranici přihoď trochu klestí, řekni a půjdu nocí, třeba až dolů v řece, až mezi mrtvé břehy.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějcích u soudu zas probíhá stání, určou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce na otázku, jak splacení.

hladnej, soude Franta Houska lakomej byl velmi a tou svojí lakomostí dost na nervy šel mi. Kvůli němu v ublížení na zdraví se vezem, my v opici mu vrtali koleno nebo zezem. Velhotě zas v pohřební mu zastavila hlídka, že je šofér pod napilí, ozvala se výtka. Řidič zvednul výkorak ve řek, to máte těžký, no tak stávat hybaj, babi, dál prý.

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj zval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš

0: nájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Peruna.
0: A nikde závory či přejezd nechráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor na mě jde.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

pojďme zase trochu žít. První se omlouvá další vztah, aby svobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přičít na dluh života,

a ráno byl špatnej, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odkázeli a nevraceli se, jenom velká myš se měla na zpátek.

na jiště nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se v křečova sevření, aby chutnat lež okamžiku a loučit se bez nás.

A kdy už konečně taky jednou já pořád tahat do prázdna. Promiň, když jsi byla docela milá.

cokoliv rozptiluje při práci. Za to tělo, to je dílo, nohy, ruce, sádlo, špek, to ono školu vychodilo, na něm stojí příklad.

0: Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný.
1: A bylo

Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně.

kam si se to dostal? Na všecky svý lumpárny teprv půjdu mrkat. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

Kož dožralo to chlopka, že tak hlupy byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval, jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprášit, a pak je hodná tak jako ovečka a má ráda chlopečka.

nad dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Malše, Úpa, Ohřebíje, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu, Aj, Moravice, Hornát, Hnilec, Berounka, Mželatovice, Váh, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stará Řeka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Poubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši a

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

nedaleká. I když to neskončí, čas to furt dál běží. A tak si zpívám tuhle píseň.

ještě ne, já ještě ne. Mám srdce z písku, oči z vody, jazyk strní.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Odpočiň si.

0: před synem. I nejlepší chlap hostí hada, s nevinou vždycky chodí hřích. V bankovních domech dneska zrada je v kurzu 30 stříbrných.
1: Řekni mi, pane, co se stane,

máš v prstech jeho podobu, který pak má mě, by se chtěl vystrojit syna do hrobu. O jeho šaty v kostky hrály, tvým slzám budou rozumět matky, co syny vychovali,

už se to rozjelo z kopce. Jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíle. No je to se mnou dost špatný, nějak mi ubývá sil, co jsou mi platný oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zbyl. Valašský drtivý styl, valašský drtivý

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany.

To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic.

0: a k smrti jenom pár chvil.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Pučálkovec a Mina, tu zedivně kouká, zlatá rybka a slon Bimbo, prohánějí pavouka. Jsou tu bílí myši, stará ježi baba, bílej tesák cení zuby na pyšnýho páva. Manka prádlo věší, bivoj nese kance.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

vždycky, když se stmívá, chytám druhý dech. Pro noc, co mívá, prst na ústech, vždycky,

swem mieście, a nigdy nie są żadne chyby. Jen zarlatą twarze, a ty mlčí jako ryby. Něčí kroky mizí v tichu a v tichu mizí i slova. Vždycky, když se stmívá, říkám si, co kdyby. Ale všechno je na svém místě, jen půl měsíce.

Vždycky, když se stmívá, sčítám pro a proti. No vlastně, co mi zbývá?

kdyby tady byla taková

0: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

přinesem do souřadnic. Na sobě v tu chvíli už nic, tak nebojte se slečinky, až dojde u mě na činky. Budete tu mít dvorce, co nevejde se do vzorce. Jsem průměrný matfizák, vím kolik, ale nevím jak, vím jak často a kolikrát to všechno.

pohledu, jak nepokrytě tu v lampy svitu šteluje nálože dynamitu. Promiňte, povídám, nechci se mýlit, říkám si, radši si to ověřím, ale jako byste tu chtěl za malou chvíli vyhodit sněmovnu do povětří. Musí to být, řek ohnivě, k čertu s tím barákem, ať žije anarchie, že občanská povinnost každému velí v takovém případě zakročiti, hleděl jsem zjistit reálné jeli o přednostech státu ho přesvědčiti. A že svoboda, svornost a demokracie i pro něho přeci žádoucí je. Půlnoční vítr se od řeky zved, strach utužil můj řečnický natolik, že by se co nevidět stal patriotem i houpací kůň. Má slova jim nakonec pohnula tak, až se mu slzami zakalil zrak. Tak jsem se hrdině postavil za stát, chlapík se po chvíli sebral a šel, jen já toho večera nemohl zaspat, vlastní řeč plamenou v hlavě jsem měl. A než bych si dal něco pěkného zdát, začal jsem o ní sám pochybovat. Do dneška váhám, zda si má země takový chvalospěv zasloužila, navíc ten chlápek zažehl ve mně.

nepřišla, milá. Čekal jsem celou noc, co je moc, to je moc, kde pak si do rána byla. A proč si krucinál

brečela. Stráň u vody opilují včely, vítr ti fouknul do vlasů, slunko zapadá, tak snad, aby jsme jeli, je málo času.

Byl to vždycky lump, s čím nepohnul, to rozbil. Moc nejed hlavně byl a s ženskýma se nebavil. Měl ke dvou metrů a přeražený nos a nějak nebyl schopný krotit svou zlost. Ten chlap byl přesně to, co bys nerad potkal v lese. Váru padne jeli jméno, barman shakerem rychlej střese. On vyřval, co si myslel, ale já ho měl radši než ty uhlazený typy, co nad každou mou prohrou zaskotačí. Budeš se ale divit, ten chlap

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Rádio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Kdybych dokázal přemluvit čas,

0: a zvedneme spolu pohár.
1: Zastavil mě na ulici pán,
0: že mám ale dobrý nápady.

0: se blízká na časy, povídá ta, co šla za ní.
1: Prosím vás, Anna Jo.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Co se ví na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky, na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne branka, srdcem je u ní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve výrotači se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, zase znovu, co kdysi bylo a co už není.

Eklmo, to byl hrdina. Falanky dam byly, na jaký se vájích vzpomíná. Falanky dam byly, a star byl 25 let, však boj kopí nepozved.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

jak tíhu železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstati.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom čítá dech. Lenivý volný dech těch úst, která

těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen na...

mají šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český.

hledej po špičkách, přemož svůj hlad a strach, voní jak šípkový keř. Až přijde, najdeš jí, sama se rozezní, nadechí.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zůstali mu, i když nechtěl, vždycky věrné, navždy věrné. Říkají, vzpomeň si a nikdy nezapomeň, že se v lidech skrývá led a že se v lidech skrývá oheň. Když zbraně utichnou, převlékají se kabáty, tak si vzpomeň na bolest, paň má.

A i přes ten poslední skutek, i když prchal, přec neutek, jsou mu věrné, stále věrné, navždycky věrné.

jednou prý se rozplynem, přežijeme skupenství rozplynem. Podzim už hlásí tři čtvrtě na odsun. Uplývá stín se stínem, v hospodě debatuje nad vínem. Armáda spásy, co čeká na odsun. Jsi tajemná tůň s leknínem, jak řasy na potoce za mlýnem. Plynou tvý vlasy až někam k pravcům.

jednou prý se rozplynem, přežijeme skupenství rostlinem. Podzim už hlásí tři čtvrtě na ocůn. Podzim už hlásí tři čtvrtě na ocůn.

0: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

prstence vod, ke třem vodám schod. U dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál, ke mně blíž, jako kdyby si hrál bez a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč.

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer, samý

noc, to není zrovna moc. Říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál. Nikdo nechápe, proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna.

smutnieje. A nigdy ani smitko nadzieje. We schienen, zem je

je země. Však to jsem netušil a je mi z toho marno, že smrt by měla přijít ke mně. Že já umřu a řekněte mi, co teď s tím. Umřu, na to slovo ani neměří. Umřu a už to nevidím. Na moc dlouho, tak mi promiňte ten blbej refrén lidi.

0: Čive vek mamu, možná vás teď zklamu, ale umřu, já umřu. Řekl jsem si, Pavle, nedělej si ostudu, jsi štědek, tak počeli to sudu. A navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čeká je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za dvě hoďky vyšel ven, tak potkal jsem holku a řekl jsem jí dobrý den. A ona, ahoj.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: obecního rozhlasu.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

večerní Praha. Ahoj na sobotu, večerní Praha, večerní Praha. Ahoj na sobotu, ještě jich mám 25. Pro zařádí blízku, v pasažíru profugujou lidi. Vejce bych mohl vysedět na tom denním tisku.

prostřední stranu. Chytli přikáte starýho, bejatýho podvodníka, pošlete si za paníka.

Žen lampiony, lampiony budem. Už ta paní naproti mě možná i sní. Má kurty pro platě, co sní? Modraví dále klání. Smutně a pomalu sen sentiment.

drží skřivance mi na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony svítily.

ulici letadlo, klesá na dleninku, včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáků, kteří v zimě odletí, na jaře se vrací na horní dvůr, sednout si na

se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe. A jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit.

Abrange pelo, hei, hei, Marilu. Je tu houslák Jimmy a je tu basák Ben. Prostě celá skvadra samých slavných.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me. Dnes si zase píská.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: pro svoje srdce jsem nikde nenašel.
1: Hej!
0: Já do bitev jsem šel pro oči jedné dámy, já abych zapomněl, tak rozhodl.

čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si,

do barevných slov nám na cestu svítí, sto barevných věd a lákavej cíl. Prej až celý svět sám za nos se chytí, to pak nejpozději hned svůj dostanem díl. Škoda slov, je jich víc, nežli na nebi hvězd. Škoda slov, co je jich u všech dálnic a cest. Co je zdí, co je ploch smutných pomníků slov. Zatím mám na záda prší a nespraví střechu a krov. Sto barevných slov, sto barevných slov, sto darebných slov se mi na jazyk vtírá a marně odvahu sbírám, jak nahlas je říct, můj havraní.

a venku se setmělo. A nechce se ven do ulic, doma nás zůstalo víc. Doma je nás zase víc.

tolik zbytečných chyb a jen vysoký plot náš tichý zpěv stráží, že tu

jak nad hrobem dívka bílá. Modlitbou pláč svůj provází a k poslednímu

0: Уж не
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

z Holanic. Uším na dveře Boha, není-li doma snad, zdále by mohl na to něco říct.

syn i otec. Pro burdo obyvatel i bezradnej chlapec jsem zároveň otec i syn. A jen ty mě můžeš

válím tady zároveň duáře sluní. Pojď blíž, snad se nebojíš, vem si ode mě kokosku, trošku už hůdlena, spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B, vem si kokosku, neboť blbý, vem si ode mě kokosku, nebo ti

na obloze visí slunce jako placka. Hospodě už padla zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, ten je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 koně.

si jednou dávám tanec. Celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky, prsa. To je dobrý 120, hlavě mi tančí numera,

Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a z nudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík. Výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalíp. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka. 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá,

0: už je zase jaro v ulicích.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Bohu, já však hledím na oblohu. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Všude samý monitory, budíky a stopky a mezi tím

To mi povídej.

Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál, dav se mu směje zblízka,

Přijďte jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce myje.

věčný prach se veze ve vesmírné kále.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Se zrakem dolů k zemi, hledán a stíhán všemi, tmou noci pružně běžím pátou míli. A ti, co za mnou běží, ach, ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing, už ležel v tmách, a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem se.

pak vejdu tichým krokem k své holce s modrým okem, jež na mě bude ve strachu se dívat a ze silných mých ramen vyšle

je. Začne lovit zvěř a obdělávat zem. Pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nadstavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán vši. A transplantace nechce srůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient. Pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta. 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš brány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fávory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, a tímto svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

vyšší. Na žlutou bolest medu nakapal a žlutou barvu lil mi do očí. Bílý je ticho žlutý postele,

kdo tě poprvé vysadil do větví stromu. Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu. Vidíš to před jeří, jen kousek od domova. Na chvíli zaťatý a pak si volal znova. Před mořem, před bohem.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad,

střihům v paměti zkoušíš uvěřit. A co jsi zapomněl?

0: ty jsi nepřidal?
1: Ne.
0: Tobě to nechutnalo?
1: Chutnalo.
0: Kdyby ti chutnalo, dal by jsi ještě?
1: Co na to říct?
0: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo. Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

Někdo klepe, někdo stále obtěžuje. Je mi lépe, když zapomenu, že tu je. Je tu v domě, já vím o něm, on ví o mně. V našem domě, já vím o něm, on ví o mně. Žijeme tu vedle sebe hezkou chvíli.

klec by spadla, je to pohled do zrcadla.

mobilu pročítám si došlou SMSku z reklamní agentury bezdrátový přenos. Říká, že otvírají zpovědnice v Tesku, prostředí příjemné a non-stop otevřeno.

0: Vážení zákazníci, v sektoru módních doplňků probíhá výprodej elegantních dámských taštiček za pouhých 698 korun. Těšíme se na vaši návštěvu a upozorňujeme, že pokladna číslo 99 je zcela volná pro vaše nákupy.
1: Manažer pro charitu a duchovní služby má modrou košili a v kapse visí lačku. Každému zodpovědně splní jeho tužby. Ochotně do vozíku smění pěti kačku.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Pasoljanko krave, Pasoljanko krave, a kačenka pave, a kačenka pave. Janoškova krava zašlapnula pava, pava nejmladšího, pera nejdražšího. Kača nemeškala, hned domů běžala, paní mámo, moje neštěstí se stalo. Janoškova kráva zašlapnula páva, páva nejmladšího, pera nejdražšího. Mama nemeškala, Janka svázat dala, dala mu domeček, nitranský zámeček. Dobře je ti, Janku, v tom nitranském zámku neořeš, nekopeš, jenom sedíš v chládku. Nežádej, má milá, takovej dobroty, abys měla nosit ze železa boty. Ze železa boty a na rukách pouta, nemyslí, má milá, že je to dobrota. Už Janička vedou přes nitranské pole, má ti na něj vola, vrať se srdce moje. A já se nevrátím, už jsem přikován, já už mě hrkaju poutečka po zemi.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

hlavy uspěchaný, kam jdou, na cesty nepoznaný, kam jdou, kde čas ztrácí svůj sen o výškách.

0: davy uspěchaný.
1: Kam jdou?
0: A cesty nepoznaný.
1: Kam jdou? Kde čas ztrácí? Zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

Cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk. Když se Záňa dřív vytáhl se do uličku,

Moudrost nezní suši, ať máš rozum v srdci, srdce v rozumu, až odejdeš. Po každé zradě, ať nezrazená vstaneš, bolestí ať vždy jen rosteš, ať tvůj zpěv vždy snímá tíhu, až mě opustíš. Až půjdeš pryč.

neotupí. Ať nesmetají zlámanými křídly paběrky, až mě opustíš. Ať jsou tvé laně něžné jak kdysi, ze tvých psů.

ať není proti řetězem den pod ní, ať nemusíš žít jak ryba v studni, ať tě nezadusí závoj zoufalství, až odejdeš. Ať za své přijmeš i to, čeho se lekáš, ať dojdeš dál, než sama od sebe čekáš, ať se dotkneš duší, koho máš ráda, až se rozejdeme.

Odcházej tak, aby ses mohla vrátit. Přijmej s tím, že jednou musíš všechno ztratit. Jen nikdy nestrácej naději, až odejdeš, až budeš pryč.

a taky sedm, sedm, sedm křížků mám. Muži, co přišli z neděle, oči měli

Z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem. Už tou z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem. Dřív než mě omylem zabí, odjedu svou ksenofábí. Už tou z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem.

zač, co světlo za tmu střídá a vlastní stín ho děsí. Zbývá mi to překousnout a hlídat a těšit se.

Tohle je vzkaz pro ty, co mě slyší, co mě slyší zpívat, zpívat a hrát o vteřině tiché a ještě tiší, v rytmu se kývat, v rytmu stát. Tohle je vzkaz

jako bych tu seděl já na břehu řeky. Rákosí se kývá a voda plyne. A jak se mi zdá, je rok 730.

Je rok 3303. Básník Lipo zpívá, jen písně jsou jiné. Tu zase sedím já na břehu řeky.

Mlhy pára v ní jara, často sahá po hvězdách, záší kroty do temnoty, do domu se plazí strach, do domu se plazí strach.

0: Rádio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Rádio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším ti psát, obojí téměř marně.

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákaj tu

0: této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Hore hron, já jsem hore hronka, pojď chlapci do nás.

potom do mne vycídíš všechny mé myšlenky, do trávy chrpy a do očí pomněnky. Pak budeš tichá a voňavá medem, tak jak to žádná jiná.

Vítr struny rozehrál, mraky slunce skrývají, kolik jsem jich už zažehnal potají.

velký vůz, kolik ztratili jsme můz, naše jizvy sečných ran. Jednou spočítám, ještě v nás vlna přelévá se, ještě zní písně od zahrad, to jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat, dokud oheň se

0: kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

režimní krkavce. Včera mě soudili, vyšší morálku mě učili znát, že prý tak vyléčí duše, co zbloudili, a psal se rok 53. O, tam ve starém domě žilo se v pravdě a žilo se skromně, tak ať si vyléčí to svoje svědomí, morálka jich, to není nic pro mě.

Na krk mi věšeli tabulku s nápisem, že prý jsem zločincem a zrádcem vlasti. Krkavci věděli, za co před nimi jsem, lámali svědomí a lámali kosti. Tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Tak jak bych mohl pak zradit své kořeny.

Kavci v talárech dlouze se radili, kolikže svědomí, kolikže stojí. S váhami na křídlech pečlivě zvážili, ten, co se neskloní, ten vinu má dvoj. Kavci v talárech dlouze se radili, kolikže svědomí, kolikže stojí. S váhami na křídlech pečlivě zvážili,

rozsudek jménem republiky. Obžalovaný ES byl shledán vinným ze zločinu velezrady a jako mladiství se odsuzuje k 8 letům vězení. Trest si odpyká v táboru nucených prací, v prostoru Jáchymov a Příbram.

přiláhat ke světu jak letní šaty z těžklé deště, mám vlastní ženě snímat zertu. Otisky cizích prstů i slova rozloučení, která se svínem mění na další zbytečná ještě. Nést si svůj kříž jak hashtag a všechno vidět, buď to z dvou stran nebo dvojmo, snadno se dojmout a držet se myšlenky, že žádný úplně ti není a nebude dost velký, aby si na něj neštěk. Všechno to chtít, obejmout, oplotit, odtrpět, odpustit. Všechno to chtít, obejmout, očichat, ohryzat, odtušit. Návštěvný místnosti hrál staré písně pro přítele, který ze skvrn od oleje vyčet světu, že mu zleje. A sám být vykolen, takže padáš nahý do fontán a obutý do postel. Vylíz za srdce do dna jako talíř, který zraz byl na své vlastní svatbě. A pak zkoušel střepy krví slepet. Držet se vína v petce jako štětce slepý malíř. Zvládnout tak dva dny nepít. Všechno to chtít, obejmout, ochočit, ošoustat, ochránit. Všechno to chtít, obejmout, obřezat, otevřít.

Vrhat se na měsíc jako žralok na návnadu, neumět někce lhát a bát se říct tvrdou pravdu, usínat za běhu a probouzet se v ženském těle, víc nahý do fontána a obutý do postele, ztrácet se v příběhu a nacházet se v odmlčení. Furt se rvát za něhu a pak válčit s odpuštěním.

chybný krok, do jamy skočil ho. Učinil jeden chybný krok, do jamy skočil ho. Usnul spánky tvrdý.

Zástupně se i džemoval, ale každý se tu zebál. Až pak, a bylo jich víc, odvážili se asi. Až pak, a bylo jich víc, odvážili se asi. Vytáhli ho a je konec.

Radno další nalít. Čeká nás důležitá mise. Ráno se vzbudit nevyspalý. Zmámeně obstát u komise.

a večer zase hrozí ráno a zrcadlo je čím dál krutší. Kontrolka hlásí vyprodáno, ospalí duši v břiše kručí.

0: teple dětských peřin. Povídej.
1: Od jedné do pěti, i když je neděle, ohýbá mi záda čas té mojí galerii.